Velikost končí se hlubinou temnou. Nad střechou domů vlajka se zvedá. Blízkost tě vtahuje v propast, co zírá. A GPS mlčí, signál se hledá.